som u mýho miesta. Je to tvoje holka? Pošli mi ji sem, vezmu ji do parády. Ona ví moc dobře, jak to je. Nostalgie, nostalgie.